0: Oj, nemám tam kýšty, tež konec.
1: Kuchrany.
0: Až to je. Tež kýšty můj dál štěch, tak až tu mělo hod. Oj.